Pojďte kam, je! Pojď, pojď! Je, pojď! Rrrr, teď kam, je! Rrrr, teď kam, je! Rrrr, mahrým!